0: a kak pola nas, dženca rano daleže, no to vie najlepie, rančí redaktor, Jakub Voča.
1: Dobre ranie, Jakube. Dobre ranie, Katka, vítaj, hej. Dženca, ladame na naletné koncerty, napríklad, stej další do
0: Čakaj,
1: domu.
0: Čakaj, nazemské vie.
1: Nazemské, dobre ranie, nazemské koncerty. Da a da, sortuja na nazemský koncert, čo je tam nové plánované, čo maja poskytku, bo tým dženca poriečí môj. Rude tak, vo čerauším posledženiu Gmienskej rade Nebelčicach, što su tam vobzamknuli, što su teme, kiž rádži čelo jimaja, kajštiš tamniših vobedlerjov, o tem chceme dženca porečeč, poledame naše poješče v obrazach online, što tam rianoho môžeče vladač a veselime so přes písané poješče, sme mali vnímale ve všich koncach naše vúžice popuču a máme tam dobre a aj riane informácie za vás na kúže patež.
0: Tak podatkým do džencnišeho rania štartujeme. A to tiež činíme z Veroniku Kalinučciny. Vítaj na zemi, vana spíva. Vítaj na zemi, vana spíva.

0: a noc je nitko nimo, všatož je na pošestčih.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranje. Na přichodnym posedženju Nebelčanskeje gmejnskeje rady konc oktobra chce nowy wjesnanosta Mirko Domaška přisahu złožić do zdźělina na prašowanie. Zaradnicki zjazk při kloštorskej wodze je wólbne podłožki krajnoradnemu zarjady přepodał. Za přepruwanie podłožku maja 4 tydźenje chwile. Na čerowšim posedženju skvalichu gmejnscy radzičeljo mez druhým twarsku prostwu za bjezbarjany přistup k staremu konzume Miłočicach, kiž je vesny cilk na towarstvu v dom přetvaril. Nova okresna hudžbna šula Budyšinje nebude kajž plánovaná k letu v februári hotová. Kajž krajnoradný zariad na naprašovanie serbského rozvoza z Džili môže sa hudžbna šula dre hakle od kletušeho oktobra vúživač. Jako příčinu mienuje nevočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová tvar dlie trebaja. Za sanirovanie staré otvárenia a přitvária pak prúja hač nemova hudžbna šula tutej hižo klitu vodliča vúživač, tam vútvária remesnice hižo rumy za nuotva v okrestole hakle přijotuje. Krajnoradny zariad liči najebač zapozdženia nadal jenož se plánovanými 15 miliónov eurami za cirkone tva. Kulturu spichovace towarstvo Bukice je v fotovém vubiđovanju liderovie končiny Budyski horny kraj prene miestnosti vudobivo. Tute je zviazane ze 500 eurami. Towarstvo by je v vubiđovanju zapodalo v obraz bukečanskije serbskije drastovie skupiny, kiž by při meje metanu nastal. Widžet su čvonki drastovie skupiny ve šelakých variantach evangelskije draste budyského kraja. Ze sudom přednoškami je Serbski institut vodženstnišeho hač do soboty na 15. Niemskim dňu slavistiki na Šilerovej univerzite v Jenje zastupjene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k delnoserbščine. Vo témie delnoserbščina v rozmachu, šanze a perspektive za přichod přednošuja mez druhým Lydia Matikec, dr. Linka Šočic a profesor Thomas Menzel. Džen slavistiki je najväčší slavistický kongres v Nimske a so kužde cíče abo štvrté leto na hinajšej univerzite ze slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštrovská Hola přepoda zamovitosť za tvar nasypa v Parcovském jezoru na zamerové zjazk Vúžiska jezorina v Sakske. To sú gminsce radičeľo na čerošim posedeniu v obzemknuli. Nasyp, tak menovaná Mola, kýž sa do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónov euro plačiva. To přesáha kapacity gminy, tak vesenostka Antje Gasterstedová. Za to přepokáza gmina zamerovomu zjazky přichodnýma leto maj přirážku cirkone 205,5 euro, cirkone má sa gmina při tváre nasypa z 1 miliónu euro v občilič. A to píšu naše pojezdče, kotrež namakáče tež na našich stronách internetče a našej darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svončne v malom ročelu sucho vostanie maximálne 24 stopňu Celsiusa. Vicyky culci s molom hižo tak silne nezaduja, kajž zajšvých dňach. Jucem dále vele svonca v malom ročelu a sucho maximálne 25 stopňu.
0: Na počera na drohách všetko klopve tak, kajž derby.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja nie mam, czy wy za nas jeszcze pokiełku obokuło wopkada, kiba. So wam dżęce rano jeszcze tamne jeszcze na utro wyleży, potem nas tu rady zazwończe. Jakubie, a to pod kotrym czysłom?
2: Budyszyn 7,4,400.
0: Kiba, zapisać, że nam pojeść, a to dżę na jedno ryszo w naszej app MDR Serbia.

nazemske vince viče a do junu dopodnia dživečich a potom ještě raz večer 6, stajne 2 hodiny. Popfat kvůčení 25 euro. Štužce se vopči leč, tu nech se do to ještě pola lípe přizivý. Telefonové číslo abo tež mailku namakáče na internetové stronie. Tam může vám potom rec, hači je snano jeden studiu kurzu hižo vukňované. A poladne mi tež hižo na piatk. Tam je započsvanča CDU v krajnom Sejmje, Elin Jenčec, zromadnja za statnym ministrom za Wobswiet a Ratarstvo, Georgom Ludwigom von Breitenbruchom, we viacerich ratarskich Zawodach s hostčom, večer na po 7 potom, przeprosetaj politikari na rozmune goo, a to nuk ninčanski baratze.

0: Pečminčino do šestčiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Johanna Hadankec z Erfurta na doku a zamovitosti kroščanskeje vosady.
2: Ľubi připosluchario, v napjatých situáciách pomá čvojky, když má nešto v ruce. To je napríklad bul, když sa prečuje stresy touka, abo zvučovania s postami, když pomája sa fokusírovať a nervozitu, abo snanotý strach kontrolovať. Před krótkým som sa v dajke napjatej situácii zase namakala. Bych popúču na seminár a před sobou mojach dlhú jizbu s čahom. Môj časový plán by perfektne kalkulovaný. A tohle bych nemiana. Što sa stane, když sa čas zapoždí? Mám potom v cúzum vôľký mešče hodinu dlho na nekaký zimný železný vauce čakať? A môj seminár? Zvučovaná s postami hižo nepomachu, abych si rožoc krukomaj zala. Rečas bylých kulko začuva krukomaj. Páličku po páličce rozpominach potanstva Jezusového čerpina. Na koncu však nebych ju same páličky tribna pomoc fokus nua namakač. Jedna myslička je sa mi uvedomila. Když je môj knies tute čerpina a smerč za mne, za nás nasozal, dokáž nás ľubuje, potom přetraje s nami tiež kúždy strach. Všako je nám Jezus sám připravil, ja vostanu s vami hač do konca sveta.
0: Nábožné svoj k nejma dženca Johanna Hadankec z Erfurta.
2: Ľubí připosluchario.
0: Vodeče, prošu. Nitko debu ešte raz a nitko slyšíme samotária hučbu zvučleného Petra.

0: Miwa, a moj vecikota je total letuša nazema. A nic je nož povedre, tež hučpne vidžane je dynamiska a pisana. Ci vod dohromady jednače serbskih nazemskih koncertov su mjestemi ženimo. Za sobotu hotuje soko Budešin do Hočiske cirkve, a tože na to koncertuje skupina Boštorioch, nebylčanske besadži. Prini koč, zo su so Boštorioch na nazemski koncert narichtvali, a tiež Darek a Daniela Hazec hižo pilne za svoju premiéru v rieče nazemských koncertov zvučujetaj. O tom poveda nám Bettina Wenderotová.
1: Z Bydlenskeje klinča přes očine na okno cunje neznate zynky. Při durjach je mała vútrobička přičinjena, na kotrež steji da a da čas za hučbu. Nimo svojich vele hučbnoch šulerjov a šulerku se dan Ela a Darek Hazec dys a dys tež hučbnu kvilu za sebe popšijetaj. Zromadny projekt z menom Da und Da Akustik Duo je jeden abo druhý z vás snano hižo raz slyšal. A dys přeprosytaj si spěváka a gitarist tyž hostči ku dženju.
2: Jako hudbnu hostči, abo přečelo jsme měli dotal čelo a perkusion v našem programě. Na nazemský koncert převodža nás zase Max Schneider jako perkusionist. Sme v augusti hižo raz romadne hudžili tobie kulinarijski koncert v kloštarske zarodže a je jara viele vesela činivo.
1: Praje mjestom nimale dve leče na małym statoku v osreč Voklec bydlaca Daniela Hazec. Po koncertče Pančicach dunže boze naprašovanje, hač noch cuvoj hokach nazemski koncert na Smolic dvore vuhotovač. A to vizo cule po svojim stilu Daniela Hazec.
2: Chceme vodputane hudžbne večer doživič ze svojskimi kompozicijami, ale tež cover verziona. Naše spivy su skere smirovace, romantiske, abo melankoliske. Ve všelakých riečach, napríklad serbse, bohose, jenžese, abo tež nemse.
1: A samo italse, tu mały vúrysk z opery Grinaldo. No.

0: Repertoire je potekim noostronski, a kitro vupelnjena je protučka hazec manželskeju, hač do konca leta s koncertami.
1: Tak napšikvat v małej cirkvišce v Smiečkecach na předvečeru prvního adventa. Tam zariadujeme hodinu do mirnoho časa leta. A 5. decembra sme v Jazence, v Brožni Budarjec svojbe beneficne koncert, džiš sa nadžijame za cíle viele ľudí pšinže a za dobrú skut dary.
0: Berče si potekim po pšikvadže Danielu a Darika Hazec kvile za hučbu. Posledne svojo cúša druhej pojce hučbného duha.
2: My se veselime na vás.

0: A vážne? Suvie za tiež naše povestče?
1: Je na posedných.
2: Srbský rozvoz. Povestče. V studiu Jakub Vočar.
3: Dobré ranie. Na příchodnym posedženiu Nebečanskej gminskej rady konc oktobra chce nové viesnenosta Mirko Domaška přísahu zvožiť, to zdieli na naprašovanie. Zaranický zjazk pri kloštorskej vodže je voľbne podvožky krajnoradnemu zariade přepodal. Za přepruvanie podvožku maja 4 týdne chvíle. Na čerošim posedženiu skvaličú gminsce radičeľo mezdrujím tvarsku prostvu za bezbariérny prístup k starému konzume v Miločicach, když je vesne cuk na tovarstvo v dom přetvariu. Nová okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plánované k letu februáre hotová. Kajž krajnoradný záriad na naprašovanie z džili, môže so hudžbná šula drehakle od kletuše oktobra vúživač. Jako příčinu mienuja nevočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová tvarlie trebaja. Za nirované staré tvarenia a přitvar pak púja, hač nemoha hudžbná šula tutej hižo kletu od leča vúživač. Tam vútvaria remesnice, hižo rúmy za nôtva v okres tole hakle přijotuje. Krajnoradný zariad líči najebač zapozdenia nadal jenož s plánovanými 15 miliónov eurami za celkovne tva. Kulturu spichovace tovarstvo Bukec je v fotovém vubiedžovaniu liderovie končiny Budyský horny kraj. Prene miestno se vúdobilo. Tute je zviazané z 500 eurami. Tovarstvo by je ve vubiedžovaniu zapodalo v obraz bukečanskije, serbskije, drastovie skupiny, kýž by pri miemetaniu nastal. Vidieč sú čvonky drastovie skupiny ve šelakých variantách evangelskije drasty budyského kraja. Ze studom přednoškami je Serbský institut vodženstnišeho hač do soboty na 5. Nemským dňu slavistiky na Schillerovej univerzite v Jene zastupiene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k deňoserbštine. Vo téme deňoserbština v rozmachu šance a perspektívne za přichod přednošuja mezdrujím Lydia Matikec, dr. Lenka Šočic a profesor Thomas Menzel. Slavistiky je najväčší slavistický kongres v Nemsky a so kužde cíče abo štvorte leto na hinajšej univerzite ze slavistickým institutom vodmiva. Gmena Halštrovská hola přepoda zamovitošť za tvar nasypa v Parcovském jezoru na zamierový zjazk Vúžiska jezorina v Sakske. To sú radičeľo na čerovším gmenským posedžinu v obzamknili. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónov eur plačiva. To přesaha kapacity gmeny, tak vesnostka Antje Garsten-Štetová. Za to přepokáza gmena zamierovému zjazky v přichodnému leta maj přirožku cirkonie 205,5 000 eur, cirkonie ma sa gmena při tvare nasypa z 1 000 000 eur vopčilič. A to bych u naše povestče, kotrež nam makače tež na našich stronach internetče a naše damotni app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Dženca, aj ranče zera hižo skadžeja, dženca vele svonca, malom ročelu vostane sucho maksimálne 24 stopňov a vecige culce hižo tak silne povúžice neduja. Juce, dále vele svonca, malom ročelu vostane tiež dále sucho maksimálne 25 stopňov.
0: Dženca nie je také vedro za zmie puštenie.
3: Na želic.
0: Ale za to mám tu dobrú pojezd, že špúča a droj nastupa, tam všetko beží, keď štyrbí.
2: Serbský rozvoz.
0: Ja tu šané pokyvy vokúho vopkada za vás nemám, jeli zopak mače vynek, aké vopkadne pokyvy za nás. Všetko rade, pod Budyšin cinema cice či 400 môžete nás zazvoniť alebo písať nám v app MDR Serbia pojezd.

0: Nejdžolusu v obydlerio gminy Nibelčice z nowoho vjesnanostu volili. Mirko Domaška je najjace v osu romadžiu a buče s tym nowe vjesnanosta. Včera je so gminska rada skadžuava a Jakub Vočer bě tam na mestne. Jakubie, kak vulki da bě zajm na tutem posiedženju?
1: A jara vulki po svojach zastupovace vjesnanostki Klaudie Liznarovie neby hižo dohovjace teko ľudži na gminskim posiedženju. Vjace hač cice či zajm čom tam bě, tež vele morostnych, posiedženje bě, kjetro krutke a svodke môžu rec a mirne, lada jo na nemir tež nedželu večer, jako je v obydle, a před domom novo volené o vjesnanosti stava tam škarav a od samo samo video vozjeviu. Policija, kde bych tam přikvatač, to však všetko znajeme, tež v otem je so skrutka na gminskim posiedženju poreč, abo susodka je so svoja imava a vonu akciju nedželu večer narečava a také postupovanie jasne za. Zasudziła. Ona však wie, co to bie, a jak gminsku radu o to prosiła, hać nie moli nekak jednać, jako je tuta osoba zaśwoszczy też przeco zasa posiedzenia gminskiej rady, tedy pod nawodom niedyszeo wiesnenostu Andrii Bulanka myliła, to som sam tyś iżo tam namiestny dożywił. Gminscy radziczelio su to nie z jaunym dzielu wobryczeli, a szczoż su mi zastupero gminskiej rady, ale też wopytowario, a wobydlero jasne prajeli, przyjase za mir do gminy skončne začinje.
0: A to se po posiedzeniu gminskej rady tiež ešte raz z novým, voleným, bozovným vjesnanostu porečal, kak punže da s Mirkom Domašku dále dyma vun jako nové vjesnanosta svoje zastojnstvo nastupič.
1: Na příchodnom posiedzeniu gminskej rady konc oktobra chce potom svoju přísahu zložiť. Zaradnický zjazk při kloštorskej vodže je nětko vůbne podvožky krajnoradnému zaradě, v budyčně přepodal tuté přepruvání vůbnych podvožkov, za to mají 4 týdny časa a potom může novovolené věstenosta zastojnstvo nastupit, kaž prajene konc oktobra to je budže.
0: V obsahu je se neje telko včera večer nebyčicach v obsamknula, abo?
1: No haj, to, što je ševak takhle šitko gminská rada rozsudžič má a smie, dá 100 euro smie vonjova vobora přiuzač, gmina pýta novú banku za vumenenie kredita, za to sú zastupovací vesenocce mandát dali, so môže to rozsudžič a zrečenie podpísač, zaldu leží poda nekak 426 euro, dále skvalich u gminská radičelja tvarsku prostvu za bezbariérny přístup k starému konzumu v Miłočicach, kýž je vesný celk tam na tovarstvu dom přetvaril. Po takým šedný klip dajky gminské rady.
0: Hej, s Jakubom Vočerjom som porečoval vo včerajším posiedzeniu gminskej rady Nibelčicach, potom so sú tam nedželu nového vjesnanostu volili. A to jedno si v obydlerio kajúštyš gminské radičelio přija za skončne mier do gminy začinie.

No a stara šula je sa tiež včera zase tak rec zetkala, a to bola Karstina v Pančicach Kukovie, hajnitko viesče, škotovario sú zase raz z karty placali, ciatice či rajario a jedna rajarka vojovachu tam znova, kaž kúždy miesac vodybky, a včera vúdo by si partiju z 2800 a 8 posta dybkami Bosči Rečka a to před Achimom Mögelom. Nekak 200 dybko předskokami, že Bosči Rečka na Achima Mögela cíče miestno v obsadži Čera Eberhard Krošk. Tež z 2600 dybkami nekak. Hojto by znamenča čerovši vúsledk škotovania, ale voni šaká hižo cíve leto škotuje a tuž poľadneme raz na pravú tabuľku. Prenne miestno v obsadži tam dále Herbert Kretschmer z nimale 21000 dybkami a niečo 1000 dybko menie má ponad tomu Mikvoš Zahon, ktorýž leží na druhým miestne v tabuľce seniorového škota a to ešte před Siegfriedom Hörhoffom, ktorýž má na neho jenož 23 dybko zastatka. To bude po takým ešte horce duel mier s Mikvošom Zahonom a Siegfriedom Hörhoffom. Oktoberská, novemberská a tiež decemberská partia šaká ešte čaká na škotováriu Kova seniorového škota. 27.10. sú potom všetci do Rádvoria na tamnejšie dvornišče na škot prošení.

0: Zvoči so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: To vie Jakub Voča.
2: Dorost faluje, máme přímo děti. Komuny boja so, zadevia samopěstování, dežní samo šule zaureč. Budušině sú so loni ve měšče jenož 190 děti narodili, tak má okáž ležesatky do hýžoviace nic a vyšší měšťanostan Karsten Vogt je na to námětoval prémiu 1000 euro na Češenka Vupvačič. Zakske noviny o tom rozmysluje a rozpravia, hač je to tež zmysla pône, tak písaja, za sú kase komuny no tak a tak nímale prozne, tuž se to lidma študovalič može. Novinária sú sa tež modrých starších naprašovali, oni menia, za sú peneze to jedne, to tamne sú rámikové umenenia. Viace časa za svojbu si napríklad přeja, tak sú to novinária prajli. A novinávo rozpravia tež vo názoneniach tamných gmenov, ký sú rúne takú přirašku na modrých starších vupvačili. Facit, ličba či nie je signifikantne stupová hospodárske vopsinošče, financiena viestota a veľa časa s dorostom, to přija si moži ľudžo, politika miła to skičič, potom stupa tiež ličba porodu, tak vúčita što z artikla dženstnejších zakských novinov.
1: V budušine sú saloni po takým jenož 100 a 3 a 90 čiči narodili, rúne dať lato netko přemyslovanie vo takej prémii. Ďakujem Jakube, zase za nás artikel z Sachsen-Anhalt.

0: Rečni kručik srpskim ozvosom.
1: Dženca s doktor Januš učini.
2: Tematika dženstnišeho rečného kručika je romantiska. V zvisku s kreativnym pisanjom literariskeho teksta pytachu šulerki nedavno za serbskim převožkom nimskije zestejinki hajratsantrak. Za svoj antrak namakame v dvurečnych svonikach ekvivalentaj namjet abo požadanje, kotrej so pak skere ve formálnych kontekstach vúživate. Svoj prostva zdá so tutim zvisku lepše. Šako znajeme v uprajenje, zo je nechtu vo jeje ruku prosu, štož je převožk nimského vobrota ihre hand anhalten. Dalši v svonikach podate namet reka nikomu manželstvo poskičeč, štož pak skere za vikovanjom klinči, nic pak za romantiskim aktom. Tuž bych prajeva, zo je mody muž svoju ľubovanu vo manželstvo, vo zmanželenje abo vo kvas prosu. Z médiou vieme, zo môže tole menším a v privátnym kruhu byč, ale tež, zo si nekoci za to vulku a zjavnú kulisu vúpytaja. Veselíme sa nad kuždym, tež serbským kvasom. Šo jedne tež, štú je koho do toho vo manželstvo, vo zmanželenje, abo vo kvas prosu. A som čipna, kak sú vone šuleky serbské romantické texte formulovali.
1: Tobie dženstnejší rečný kučík z doktor Janu Šočiny.

0: Na, probier's mich hier.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Jakub Voča.
2: Dobre ranie. Na přichodnym posiedzeniu Nebelčanskeje gmejnskeje rady konc oktobera chce nowe wjesnenosta Mirko Domaška přísahu zvožić, to zdzieli na naprašowanie. Zarjadniski zjazk przy kluštorski wodze je wólbne podłožki krajnoradnemu zarjade přepodał. Za přepruwanie podłožku maja 4 tydzenie kwile. Na čerošim posledženju skvališ u gmenci radičeljo mezdrujim tvarsku prostvu za bjezbarijane přistup k staremu konzume i miločicah, kiš je vesne cuk na tovarstvu u dom přetvariju. Nova okresna hudžbna šula Budyšinje nebude kajš planovane k letu februare hotova. Kajš krajnoradne zarjad na naprašovanje z džili može so hudžbna šula dre hakle od kletušeho oktobra vuživač. Jako pričinu mjenuja nevočakovane přidatne tvarske napravy. Vo sebe za novotvar dleje trebaja. Za zanirovane stare tvarenje a přitvar pak pruja, hač nemova hudžbna šula tuti hižo kletu od leča vúživač. Tam vútvára remesnice hižo rumy za novotva v okres to lakle přijotuje. Krajnoradne zariadliči najebač zapozdženia nadal jenož s plánovanými 15 miliónov eurami za cirkone tva. Kulturu spichovace tovarstvo Bukecy je v fotovém vubiedžovaniu liderovie končiny Budyski horný kraj prenemiestno se vúdobilo. Tute je zviazané z 500 eurami. Tovarstvo by v vubiedžovaniu zapodalo v obraz bukečanskije serbskije drastovie skupiny, kiž by při mieje mietanu nastal. Widzieć są członki drastowie skupiny we wszelakich wariantach ewangelskie drasty budyskiego kraja. Ze 7 přednoškami je Serbski institut od dženstnišeho hadžo soboty na 15. Niemskim dniu slavistiki na Šilerovej univerzite v Jenje zastupjene. Prvý raz vobdželi so institut ze svojským komplexom k delnoserbštine, vo témie delnoserbština v rozmachu, šance a perspektive za přichod přednošuja mezdrujim Lydia Matikec, dr. Linka Šočic a profesor Thomas Menzel. Džen slavistiki je najväčší slavistický kongres v Niemskej a so kužde cíče abo štvorte leto na hinajšej univerzite ze slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštrovská Hola přepoda zamovitosť za tvar nasypa v Barcovskym jezoru na zamierowy zjazk v Užijská jezory na Zakske. To sú radičeľo na čerovším gmenským posedeniu v obzamknuli. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónov euro plačiva. To přesaha kapacity gmene, tak vesnenostka Antje Gasterstedtová. Za to přepokaza za gmina zamierowemu zjazke přichodne ma leto maj přirážku cirkonie 205,5 tisac euro, cirkonie ma so gmina při tvare nasypa z 1 milionu euro v obdžilič. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 15 stopňov, rajnče zéria súža skáželi svunško, so na nás mýva tak vostanie tež přes celý džin, mavo mročelo, sucho, maximálne 24 stopňov a vici kecúlce hižo s molom tak silne použíce nedúja. Júce, svunca dosť, tež dež všetko viac mročelo vúľadáme, vostanie dále sucho, maximálne 25 stopňov.
0: A kdo tému svunčnému dne, hoďí se tiež svunčko na pučách a na drohách, tam je dále šitko poradku našim koncu.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli vám ešte napadne, zvolňte tu do štúdia 7 či 400 je číslo. Svunčný

0: Repertoire je poté gymnoostronský a kytro vúpielnená je protučka házec manželského hač do konca leta s koncertami.
1: Tak napríklad v malej cirkvišce v Smiečkecach na předvečeru prvního adventa. Tam zariadujeme hodinu do mierného časa leta. A 5. decembra sme v Jazince v Brožní Budariec svojby benefícny koncert, kdež sa nadžijame za celé viele ľudí přinže a za dobrú skut darí.
0: Berče si potekim po příkladže Danielu a Darika Házec kvíle za hudbu. Posledne svojo sluša druhé pojce hudbného dua.
2: My se veselíme na vás.
3: Praj Darek Háza od hudbnej skupiny Da a Da Akustik Duo. Jednoho z dohromady štyroch nových cirkov, kýž vôhotuje zhromadne so starými zajacami letuši riad nazemských koncertov. Vona je budú taj náriče a to 14. novembra cv. Přelad termínu nazemských koncertov namakače na homepage domoviny. Bettina Wenderotová je nám rozpravila. Ja som

0: Polizia z G.
1: Punčelu dopodnja, mieštaj manželska i vujke zbožo, vobaj chcištaj si viadukt Kinsboku vobladač a parkovaštaj auto tam neloko, jako bištaj runje posta metru od auta zdalenaj, padne naraz štom na auto a tute dosponje skuncova, škoda 40 000 €. Vandalojo su punželu budišnje popuču byli a ci auta vopškodžili, su tam lak auto rozdrapali, škoda tam 9 000 €. Ve Voklecach su vopšudnice punželu večer žonu zjebali, kaž policija pisa, je ona vopačny list svoje banky dostała, ona tam pod podatym čísvom zazvoni a poda viacore tajne informácie svojského konta, mez druhým tež tak menované tan na vopšudniku a s tými možachu oni potom nekak 10 000 € od konta odzvinič. Ve Vojorecach su paduši nedom cove auto pokradnili, s kotrym so pakete a liste vunošuja, tam bychu samo ište nekotre pakete ve auče, nietko je cove autofuk, škoda 60 000 €. A při nezbožu Nimcach pola Vojorec je so 21-letny pasažír busa Češko zranil nezbožo běhížo zašpe týdžen v útoru. Bus mes Kamencom a Vojorecami chceš taj auče přesčanič, přitom pak doso zraze štaja bus dobyše vutre zabožič, pasažír přitom zvou do žerdže prasne, nietko pýta policia svědko, tež zvoneho busa.

0: Bill Nađević je a z morja netko zaso ručo do Vužice z Jakubom poladnjeme netko do novinu.
1: Voči, co dženca rano reči, a što čitame v novinách.
2: Respektivne šatamni novinári rozpravia rozvosovnice Rádia Lausitz menujúce rozpravia o tým, zo je spýtav džiatnač lietne zjastva Zorelcu čeknič. Von by vonka na dvorové přestavce, jeli sem to tak menovač, no to chceše naraz na pšitva zálešť a přes fasádu tvochnič, čo tam sú kavate grud natvarili. Tuto nemôžeše po informáciách rozvosovníkov převinič a tu išby zapopadnené, nemôžeše ani dopredka, ani dozady. Na koncu dobeše svoj plán horedač, přes rebel voňové vobere je potom zase dele zález. Při svojim pospeče z jaspa tvochnič je sa tiež lohce zranil. Tola konsekvence je muža nieroža, po zakonju je tak menovane nahon abo pohon do svobody celé človesky a přírodne a tež v základnom zakonju nemsky je zapisane, že ma kuždy základne pravo na svobodlu. Dla toho sú pospyty v nemsky zjastva čeknič zasadne bez juristických konsekvencov.
0: Votom rozpravia potekým kolegojo Rádia Lausitz.

0: Na podziwie Czechie.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Jakub Vlča.
2: Dobré ranie. Na příchodném posedženiu Nebelčanskije gminskije rady konc oktobra chce nové vjesnanosta Mirko Domaška přísahu zvožiť, što zdjeli na naprašovanie. Zaradnický zjazk při kloštorskej vodže je vojbne podvožky krajnoradnemu zariade přepodal, za přepruvanie podvožku maja 4 týdne kvíle. Na čerošim posedženiu skvališ u gminsce radičeljo mezdrujim tvarsku prostvu za bezbarierny přístup k starému konzume v Miłočicach, když je vesny cok na tovarstvo v dom přetvaril. Nova okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plánované k letu februáre hotové. Kajž krajnoradný zariad na naprašovanie z džili, môže sa hudžbná šula drehakle od kletušeho oktobra vúživač. Jako příčinu menuja neočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová tvar dlie trebaja. Za sanirované staré tvárenie a přitvar pak púja, hač nemoha hudžbná šula tutej, hižo klitovat leča vúživač, tam vútvaria remesnice, hižo rumy, za nová tvar vokres to lehakle přijotuja. Krajnoradný zariad liči najebač zapozdženia nadal jenož s plánovanými 15 miliónov eurami za celkone tvar. Kulturu spěchovace Tovarstvo Bukece je ve fotovém vůbědžovaniu líderovie končiny Budyský horný kraj prýně místno dobylo. Tute je zjazané ze 500 eurami. Tovarstvo by ve vůbědžovaniu zapodalo v obraz bukečanskije serbskije drastovie skupiny, kýž by při mémetaniu nastal. Vidět sú čvonky drastovie skupiny ve šelakých variantách evangelskije drasty budyského kraja. Ze 7 přednoškami je Serbský institut vo dženstnišeho hač do soboty na 15. Nímským dňu slavistiky na Šilerovej univerzite v Jenie zastupiene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k deňoserbščine. Vo téme deňoserbščina v rozmachu, šanze a perspektíve za příchod přednošuja mezdrujim Lydia Matikec, dr. Lenka Šoučic a profesor Thomas Menzel. Džen slavistiky je najväčší slavistický kongres v Nímskej a so kužde cíče abo štvrté leto na hinajšej univerzite se slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštrovská Hola přepodá zamovitosť za tvár nasypa v Parcovským jezeru na zamierový zjazk Vúžiska jezorina Zakský. To sú radičeľo na čerošim gminským posedženiu v obzamknuli. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónu euro plačiva. To přesaha kapacity gminy, tak viesnanostka Antje Gastorštetová. Za to přepokáza gmina zamierovému zjazky přichodným maj leto maj přirážku celkonie 205 500 eurov. Celkonie má sa gmina při tváre nasypa z 1 miliónu euro v obdžilič. A to bychu naše povestie, ktoréž namakáče tež na našich stronách internete a tež naše dámotné app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svunčko sa na nás smiela, to vostane tež přes celý džin tak, nekotrým ročile drevúľa dame, ale vostane dženca sucho, maximálne 24 stopňov a více keď svojce tež ižo tylko lušta nímaja na mocne zaduč. Tu už je trošku menej vicika dženca očakujeme. Júce dále veľa svunca tež dež přeco viacem ročilu vúľa dame vostane tež júce sucho, maximálne 25 stopňov.
0: Na počach a na drohách je našim koncu najprv raz všetko poriadku, što už pak keď po A4 potom trochu dále smier Franko Brod, keď pojče tam z tej Vyskač a to na vysokosti Drežďany sever.
1: Serbský rozvoz.

A vás pýtam tu netko krótko do cibidelky na živeč s našimi pokývami spokojič. Čenca to môžeč v Smerdučanskej Lipje názemské vince vúdevič, a to do podňa 9, alebo potom večo 6, na každý pád. Najlepším páde sa do to přizjúče, a to pola Lipy. Čísva telefonické te namakáče na ich internetnej stronie. Hačo džencinšeho môže so křižerjo za kletuše putnikovanie křižerjo do Roma přizivič. Kak sú v zajšvosti predstavili Serbo a Serbovky v televíze a filmach a kak sa

Se super kokotom kens tyženja Barkovach, jo sezonga kokoto žnjonoch svježenjo dolni užice mimo. Ninto se serbe přigotujo na přiduce veliki svježen na zapust 2027. Zapustuje svježen přigotujo gatek na dolnosarskem gymnazium. Vesem a 20. januara zmiju jubilene svistoržast zapust. Pytaju južo ninto za to za parami. Žovo vas, ako što byli sami na gymnáziumi a što sami ve sledných lečasetkách ten šulský zapust sobu svišili, pa také majú pred kve přídocem leše se skradu velikým zapustojským šegom v mišče prezentirovaš, chtož vet vas jo peri pedla byl, daš píšo mailku, tu vám nento dajom lajenes dybk pele 0wesem@gmail.com namaka jošo adresu teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zom.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Precne planovanje za dolno srčinu odio konkretne. Pitvar za zakvadnu šulu žilovje pšižo a ve domovine kšelipe zvizki mjaze dolniju a garne u Užicu načvariš. A kutima dalšim temam nentovici aujo Grego Klim dobružen. Recna strategija za dolno srčinu de za leto getovabiš, a jo neperi až do leta 2021 čižasča planovana. Tak daloko dosegajo peneze za projekt sroka pla Serskego instituta. Ale teka potom dejo se uviše serske rece zamjenje koordinirovaš, to su gronili cvonki strategijske kupki projekta sroka zahadne tyžin na prednem posježenju kupki poličeske pauze. Ugronili su se zato, až serske recne planovanje ve stanju rukach civilnije turišnosti, statna aktere, ako ministarstva, okresa abo gmejne, deje pak nadali zapšegnjone biš. Možne strukturelne přiredovanje recnego planovanja plazavošbe za serski lud, abo ako samostatne turistvo, su diskutirovali. Donentešne usledki živarnju a obradovanju strategijskije kupki su interneše pet sroka minus plan dip.org zestajone pšispomnješa zjavnost či su vitane. Vestanjemne pši temje ricne sležarje ze sceveje nimskeje zmakaju se ved jinsajšnek ve misče Jena. Na pešnastem nimskem dnju slavistiki bužo tam prijedna raz lažaš fokus na dolnosherske rice. Serbski institut je zastupione ze svojskiju tematiskiju rundu ve veci přednoskach žoveto katere šanse a perspektive dolnoserska ricma. S tim kšje spechovaš dialog vo veživinju rice, teke ved gornoserske rice buže to grono vesem sližarkova sližarjo instituta obžilio se až do sobete na fachovem zmakanju. Modosne gledaju skeptiski na strukturno zminu Užice. Vesem 100 modostnych jo nimski zvisk živarnistvo DGB ve Bramborskej a Sakskej Užice aktualnie obšašał, kak gledajú na zmiene svoje domuni. Styria 60% obšašanych miaze styrnastčo do 27 let cujo se neinformirovanych vo strukturnej zmienia abo njama žednogo zdaša vetogo. Zapšegnionych do zmiene cujo se 18%. S tym pekšacujo negatívny trend sliednych liet, DGB južo 4 leta také napšašovania možinie převiežo. Také negatívne pesužujú mode lúže živienskú kvalitu svojej domuni, skoro povedce obšašaných, co Užicu spúštiš filiúcich perspektívu dla. Mało miestne obšižujo to ucenie ve základnej šuli Ludky ve Želovie. Nento jo pelepšenie vedvížeš. Přiduce leto, co město prijedne kšace ceniš za novú šulsku přitvary. V tom jo informirovala šotoka Doreen Mohauptova kenstuženja na regulárnem vejsnem obchoženju. Ako groni město po napšašanju serskego programa, co investíciu zapisaš do přiducego gospodarskego plana 2007 a 2006, do gromady zaplanuju 200,000 € za novú tvary, ga budu zahopiš s tvarjením a ga bužo getove pak nejojasne město uchada vedvěcilietnýho tvarinia. Šulská viednica Madlin Gerzic jo vespět na to pokazova až také vítaj úcpa lidujo dla přemavo úcpných rumnostčů. Dolna a görne Serbe deje věci kromadu rost, to co domovina. Zvětskové předsedarstvo jo dla toho založilo nový úběrk. Ten dej na tom živaš až cujo se tamne a tudejše Serbe věci jako jaden lud kroni cvong Franciska Albertova. To je špiš kšeto například se skromadnými projektami župu. V úběrku jsou do těch měst David Statnik a Bjarna Cyš, takže neinteresirované mogu se přidružiš. Pono lečojske vjetro obražio teke žinca nam rjednočki žen ze spedobnimi čirvažasča gradami a jano por mrokavami, ali je to nevaži, htož ma šanzu, daš se. Men uparajo, nežli odja zase zimnej, viče bužo samo styrja dvažasča gradu, šak pamrocone bužo, kajnc tyženja se čoho bužo pohvožiš, veto ešte s temperaturami okovo dvažasča gradu, dešč nijo vedvižeš.

0: Při telefonie mám nyní to šéfredaktorku našeho sáreského týženíka Nurit Sasnik, to je Katalin Poradskojc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Jo, super, až čo při telefonie, dokuláš, měsíc da, abo já se myslím, až ten vědáš, k šuch žňonech svěženiu, ten super kokot, stoj, plavas teke v srižišču.
1: Na každý pat, dokuláš mě máme nového super krála, ale Filip Kysel z Popojc, ten jo byl južo v Léše, 2000 a studia dvarašča, super král. Vonjo pak leto sa nastupil za Smogorjo dvrnišču, tam jo se obžilil na kokoše plamuškojc na dvrje. Mě máme nieto taký malý artikel v tom a v přidúcem udašu na každý pat více, také více obrazu, ale na každý pat, co mi na to pokazáš, kto jo leto sa super král.
0: Pičku dlejší artikel má šopen ku kterým témam.
1: Například krabat, jo, jedna téma. Čošku hinakšu inscenáciu su mögali ogledarje na novém javišču ve zvem komoru je doživíš. Dokoláš tam stej jano dvě grajarce zalezve do rolu krabata, mejstarja, tonde a to drugich a stej tak prezentirovali povesť raz z drugeje perspektive.
0: Krabat po takém z ženské ceje perspektive.
1: Na každý pat.
0: Co ještě uzvyknuš?
1: Napríklad svýše v celej Európe žien európskych rýco, aby na veci rýcnosť a kulturelnú viele rakosť pokázali. A tam sú organizírovali také však zaredovania v a zvenka v Užice u tej gršbie. A tam a sem sú také menšinové alebo regionálne rece, kaž také serská rec tam rolu grali. Napríklad v Zgorielcu, tam sú slednú sriodu do úsokošule přepšosili na žen Weimarského Čiroška a žen európskych recu. A tam sú mögali ukniky v bygu speak datinga, to je taký recný dating, ne? Mňa s drugim vopi znávaš ze dolnosárskej recu. A v Botách jo Berkojská iniciativa organizírovala koncert s fidlarjom Paul Geigerzilla. A v tom môžeš o planás v aktuálnym udášu Sasnika citaš.
0: V Berkovách po takém moderná muzika, alebo mora muzika, jo a pen máš ešte nieco se s modými umelcami. Co to je?
1: Na každý pat našej bramborskej stolice v podstupimie jo se vytvorila nová ústajenca tam v umiestvovém domie. A tož ta přegledka prezentirujú mňa s drugim mölbe, uščigajnky, fotografie, textilne umiestvo a instalácie cvonku gibania NSK Lipsk, azo to stojí za Neue Sorbische Kunst. Respektívne kolektíva Vakuum, a se vie, až tam sú mode umielce, pödla, zapšignú svoju sársku identitu do toch tvorbu.
0: Jo, na to sme viegin narske. Při telefónie ja bola šéfredaktorka našeho sárskeho týženika Nurit Sasnik a my sme už te témy nového udáša predstavili. Učobný žik za to a žucem ešte jednu rednú sriodu.
1: Učobný žik a to žucem vám teke.

0: Při telefonie mám nyní to šéfredaktorku našeho sárského týženíka Nové Casnik, to je Katalin Poradskojc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Jo, super, až čo při telefonie, dokuláš, měsíc da, abo já se myslím, až ten vědášk, šuch žňonech svěženiu ten super kokot, stoj, plavas teke ves režišču.
1: Na kůžde pat, dokuláš me máme nového super krála, ale Filip Kysel z Popojc, ten jo byl južo v Léše, 2000 a Styria Dvarašča, super král. Vonjo pak leto sa nastupil za Smogorjo dvrnišču, tam jo se obžilil na kokoše plamuškojc na dvrje. Me máme nieto taký malý artikel v tom a v přídučem udašu na kůžde pat více, také více obrazu, ale na kůžde pat, co mi na to pokazáš, kto jo leto sa super král.
0: Pičku dlejší artikel má Chopin ku kterým témam.
1: Například krabat, jo, jadna téma. Čošku hinakšu inscenáciu su mögali ogledarje na novém javišču ve zvem komoru je doživíš. Dokoláš tam ste jano dvě grajarce zalezve do rolu krabata, mejstarja, tonde a to drugih. A ste tak prezentirovali povesť raz z drugej perspektive.
0: Krabat po takém ze ženské ceje perspektive.
1: Na kúžde pat.
0: Co šo ešte uzvyknúš?
1: Napríklad svých v celej Európe žien európskych rýco, aby na veci rýcnosť a kulturelnú viele rakosť pokázali. A tam sú organizírovali také však zaredovania v a zvenka v Užice u tej gržbie. A tam a sem sú také menšinové alebo regionálne rece, kaž také serská rec tam rolu grali. Napríklad v Zgorejcu, tam sú slednú sriodu do úsokošule přepšosili na žen Weimarského Čiroška a žen európskych recov. A tam sú mögali ukniky v bygu speak datinga, to je taký recný dating, ne? Mňa se drugim vopeznávaš ze dojnosárskej recu. A v Botách jo Berkojská iniciatíva organizírovala koncert s fidlarjom Paul Geigerzilla. A v tom mežaša planás v aktuálnym udášu Casnika citaš.
0: V Berkovách po takém moderná muzika, alebo mora muzika, jo a pen máša ešte nico se s modymi umelcami. Co to jo?
1: Na kúžde pat v našej bramborskej stolice v podstupimie jo se vytvorila nová ústajenca tam v umiestvovém domie. A tož ta přegledka prezentirujú mňa ze drugim mölbe, uščigajnky, fotografie, textilne umiestvo a instalácie cvonku gibania NSK Lipsk, azo to stoje za Neue Sorbische Kunst, respektívne kolektíva Vakuum, a se via až tam sú mode umielce, pödla, zapšignú svoju sársku identitu do toch tvorbu.
0: Jo, na to sme veľmi narské. Při telefónie ja bola šéfredaktorka našeho sárského týženika Nové Casnik a my sme už tie témy nového udáša predstavili. Učobný žik za to a žicom ešte jednu rednú sriodu.
1: Učobný žik a to žicom vám teke.

Sledujo naša muzika tyženja, ten raz s nazemskimi spivami. Predne nazemske koncerte laže juža za nami ve Slepem napšikvat. Pšinem jo nežilu spival chor Dolnosaskega gymnaziuma. Šem vece nazema ubar violist, šem vece mežeme se jaseliš na ten cas s muziku. Dalšne nazemski koncert buža 24. oktobra ochoze, tam doživiaša serski folklorne ensemble Vudvor. A že nemusíš o tak dvojko cakáš, grajú mu vám už o ninto štucku ve toho ansambla. To je úriesk z ich programa, s ktorým sú ustúpili zgromadne se s přespelnými. To je bylo na folklórnom festivalu Ochoze pred niekotarými letami.